Oj, píšla Hanuša, doričku vodu bráte, nabrala vodičí, jej tej stala dumáte.

Do rozhlédče prodlužujeme toto vysílání, to tři švíty i dobrou muziku hráme. Vidím, že lubit vám se čirčanská muzika, tak i takový nebrakne. Toto všetko dla vás teper. Zahráme. No i što, že pár minut zas guvam vertam.

Prvozvaný. Andrejku, synočku, mizerotko, iš lem ne vyrečeš, a ja v tvojich očkách nadiji rydnoj tivko vidžu. Keď ťa na službu prikliče kraj, vidči, pídeš, synočku, pravda, že pídeš. A môže i krest ponesti, bude treba. Poneseš, synočku. Poneseš. Poneseš.